sa za to istý deň. A tak obracím sa kam si ke hviezdám a prosím o odpuštení a o silu líp naslouchat a všechno inak vidieť.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: je pravda, nie.
1: Nie je možné.
0: Drž mi papier.
1: Táto pesničku v živote nezabudnem.

hřích vstříc novým obzorům. Chudí, ale svobodní. Chudí, ale svobodní. Ve stínu chladných skal stařec tiše vzliká. Život mu hodně vzal, teď pro víru piká. S hlavou skloněnou své prosby k nebi vysílá. Zlomený na těle, však s duší vysílá.

svobodní. Chudí, ale svobodní. Bez stínu chladných skal stovky srdcí buší. Nikdo se však neleká těch, co mají temno v duši.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát. Marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď.

Když život se ti zhroutil, jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdyby směl,

nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě. Byla to prostá píseň. Prostá, milá píseň pro každého člověka.

ale jedni se ji pokoušeli přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vztekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.